Milé súdružky, my sme mali včera schôdzu a zvolili sme si nové predstavenstvo družstva. Janko Šaláte ostáva predsedom. Miško Hopmane agronómom. Ivko Huleje pokladníkom. A Vieruška Blahová, ty ostávaš hlavnou dojičkou.

Keď idú ovce perší raz na košar, rozcáhni železný lancuch a kúkaj, že by ovce išli prez ten lancuch, že by še trímali pokope, jak ten lancuch s kapčami. A tak, veš trojkráľovú švecenú vodu, vykrop ovce i košar a zlož oheň. Pri tým še hvári. V meno Boha Otca i Syna kropím, vykropím, nech tota svatá voda všetko nedobre pozmýva, i v mene Ducha Svatého nech nás zavaruje od všetkého zlého, od strigoňstva, od diablovstva, od žlej moci, buď nám Bože na pomoci. I nad poľom, i pod stromom chraň nás Bože pred Perunom. I na veršku, i v dolíne nech nám stado nezahyne. Že by še ovečky dobre trímali, že by košár nelámali, že by še im ikerky nezahubovali, že by še dokopy stuľovali, že by dobre spali a že by sme šťastlivo dokončili až do gala.

už som tatovi na košaru naháňal ovce do strungy. A taký mokrý rok bul, že v blace som stal po členky. Dýšť, víter, ovce mokré. A po tým jarký pasc, celý premočený. Nítku som nemal sluchu. Dva jarky mi pošli. To palenčarovo juhaši, také zbujníci. Ich zobrali. A co som mal robiť? Na gala. Otec museli toto ovce zaplaciť, no a mne vtedy tak vytrestali.

Olšavské Bačové a Juhaši boli vychýrené v širokej okolici, robili pre svoju gminu, pre grófoch i na mestických košaroch. Na gala, keď še vracali domu, jeden z levockého košara dal še 100 rysek, z repaš, z kolbach, abo i z biacovec. Jak še vedno poštretali, táto im 2 dni hrala muzika. Tancovali i špívali galské pišničky. A najvecej, to tu jednu. Prosili.

0: Pripomínam poslucháčom, že hosťom relácie Takí sú rozhlasáci je dlhoročný redaktor a moderátor rozhlasu Viktor Oravec. Viktor, ako mladý človek si bol zdatný a všestranný športovec. Tebe nebol cudzí šprint, disk, oštep, skok do diaľky, 10 boj a samozrejme najmä beh. Ako dorastenec si bol rekordérom Slovenska v behu na 60 metrov, však dosiahol si vtedy čas 7,2 sekundy, to je pekný výkon.
1: Ale to bolo merané ručnými stopami.
0: No dobré, no tak...
1: tak sa to zaznamenalo v análoch a v tabuľkách atletických výkonov.
0: Tak, a keď som už zabrdol do toho športu, spomínaš si, ako si sa stretol a nahral rozhovor s Emilom a Danou za Topkovcami?
1: A nie jeden. Maroš, navštívil som ich v ich domčeku, ich dome v Pražskej Troje, tuším dvakrát, nahrával som s nimi. Bolo to čosi nezabudnutelné. Samozrejme, to, že Zátopek nebol iba bežec, športovec, ale aj veľký človek, uznával ho celý svet, chodil na besedy a na rôzne slávnostné stretnutia, ho volali po celom svete, do Brazílie, do Ameriky, do Japonska, ja neviem kde všade. Nuž a ako bežec dosiahol čosi také, čo sa už pred ním ani doteraz po ňom nikomu nepodarilo. Tal sa v Helsinkách v 52. roku na olympijských hrách trojnásobným olympijským víťazom v behu na 5, na 10 kilometrov v maratóne a jeho manželka Dana Zátopková zvíťazila vtedy v hode oštepom, čiže manželský pár získal vtedy 4 zlaté medaily, čo bol, ale ešte aj je stále rekord. A už keď hovoríme o tom oštepe, potom v 60. roku na olympiáde v Ríme získala striebornú medailu a keď som bol u nich, pozrel som sa tam do kúta, bol tam zmeták s rúčkou a ona mi hovorí, no čo tak na to pozeráte? To je ten oštep, ktorým som hodila v Ríme.
0: Medailu.
1: Medailu získala. A čo bolo veľmi zaujímavé, u tejto manželskej dvojice, že oni sa narodili presne v jeden deň, jeden mesiac, jeden rok.
0: Zaujímavé.
1: A nezabudli ju pripomenúť, teda, že sú rovesníci narodení v jednom dni a jednom roku a jednom mesiaci aj v rozhovore so mnou.
0: My si teraz pustíme úryvok z toho rozhovoru so Zátopkovcami.
1: Áno. Narodili ste sa obaja v jednom dni, mesiaci a roku. Mala táto skutočnosť vplyv na vaše zblíženie, na vaše zoznámenie, na vaše priateľstvo?
2: No spíš to prineslo komplikácie. My sme tomu napřed nechteli vieriť, když sme sa seznámili, ale pak vždycky, když sme žiadali o občanský prúkaz, o jakékoliv toto potvrzení, tak naraz to nebylo hotové. Je, vy to máte špatne. Buď to vy ste napsal narození vaši pani, nebo Dana napsala vaše narození, tak sme musíme počkať, až jak sa to vybaví. No a tak, když sme řekli, ne, to je správne, my sme oba stejné narození. Je, opravdu, tak najednou rozruch a údiv, tak na tom by nic nebylo. Ale zvláštne je, že my podľa stejného narození máme i stejný horoskop, ale nám to nikdy oběma nepasuje. Někdy mi to pasuje, když je to něco pěkného a někdy říkám, tak to je pro tebe, Dano. Tak ty si máš dát pozor, aby tě někdo neoblafnul.
3: No, ale
1: a
3: stejně,
1: čo povie paní Dana na toto?
3: Já bych k tomu chtěla říct akorát to, že Emil je stejně starší o 4 hodiny, protože jeho maminka, když jsme se všetci sešli na našej svatbě, jí to moc nebylo vhod, že teda jsme stejně starší, protože mužský má být starší, aby jaksi bylo potvrzeno jeho prvenství a hlavní úloha v rodině. No a maminka byla z toho trošku taková nesvá a když jsme byli všichni na svatbě, tak hlasitě, aby to všichni slyšeli, tak se ptala, kdy já jsem se narodila, v kolik hodin. A naša mamka říkala, v 7 hodin ráno. A paní Zátopková, maminka Zátopková říkala, já tož to je Emilek starší o hodně, ten se narodil brzo po půlnoci. Takže asi tak o 4 hodiny je starší a tím mu potvrdila prvenství v naší rodině.

Rádio Patria. Vietnamci sú od června roku 2023 oficiálne 14. národnostní menšinou na Slovensku. První generace se sem vydala hlavně v druhé polovině 20. století. Přišla za prací nebo za studiem. Mnozí z nich v novém domově zůstali. Jak se aktuálně žije jejich dětem a vnoučatům? O tom si v dnešním dílu pořadu Na slovíčko budu povídat s mluvčí vietnamské komunity v Košicích, paní Le Yen Hoa. Od mikrofonu vás vítá Lenka Samueli.

0: Vietnamská kuchyne, nebo taková azijská kuchyne, má pro nás neaziaty punc takového toho zdravšího.
1: Ano.
0: Protože je tam spoustu zeleniny, možná tam není tolik toho oleje a podobně. Že když to srovnáte vy, tak v čem se to liší? Je to opravdu zdravější?
1: Já si myslím, že celkovo my tým, že jeme viac tej rýže, tak celkovo tá rýža samotná je už zdravšia. Lebo ona je vlastne biela, klasická rýža. My do tej rýže, keď varíme v tom hrnci, tak nedávame nič iné, len vodu. Ďalej viac zeleniny jeme, nakoľko vo Vietname sa je veľa, veľa druhov zelenín, ktoré sa na Slovensku nedajú pestovať. A po tretie, celkovo tá príprava. My málo smažíme a viac je to na pare, by som povedala. Keď aj meso alebo nejakú rybu robíme, tak buď je to na pare, alebo grillujeme. Čiže niečo na ten štýl, ako dajme tomu, že vyprážame v oleji a takto, aspoň u nás doma sa veľmi málo robí. Už keď mám chuť na nejaké vyprážané veci, tak to dám do fritézy, ale do tej teplovzdušnej, kde tiež tam dám ten olej, ale podstatne menej. Čiže ja by som jednoznačne odporúčala tým, ktorí by sa chceli zdravšie stravovať, tak jednoznačne začať viac tej rýže jesť. A keď majú chuť na niečo vyprážané, tak nech to hodia do teplovzdušnej fritézy.
0: Dá se tady toto aplikovat i v těch vietnamských bistrech, že člověk by si řekl, že místo toho, že půjde do nějaké slovenské restaurace, tak si dá oběd nebo večeři ve vietnamském bistru a tím pádem má v uvozovkách jistotu, že jí dietně nebo má více fitness stravu.
1: Tak je to 50 na 50, lebo napríklad také chrumkavé kura alebo chrumkavá kačica, tak ona je vyprážaná, hej. Ale varianta, dajme tomu kung pao, toto by som podotkla, že kung pao nie je vietnamské jedlo, ale je veľmi známe. My sme to tiež nemali predtým v menu, ale už ho máme. Ale napríklad, čo by som medzi také zdravšie, bunbo nambo je veľmi zdravé, alebo jarné zavitky, čerstvé, tie rolky, ktoré sa nevyprážajú, alebo nejaké šalaty.
0: A vaříte i doma nebo konzumujete i nějaká slovenská jídla? Třeba nějaké halušky anebo smažený sýr, řízek a podobné věci? A nebo k tomu jste si nenašla cestu?
1: Nenašla jsem si k tomu cestu ani za těch 25 rokov, co jsem na Slovensku. Nechutí mi to vůbec, nevím prečo, ale to je možno tím, že já jsem asi, teda nemala jsem příležitost jíst slovenské, klasické, varené jedlo. My jsme len konzumovali so sestrou v jedálni. A tým pádom tá chuť slovenského jedla v jedálni je úplne iná ako bežne, keď človek ide ku niekomu a to má navarené doma. Čiže možno z toho titulu mi to slovenské jedlo nechutí. U nás doma sa je 100% vietnamské.

a jsme u konce dnešního vydání Relace na slovíčko, ve kterém byla naším hostem mluvčí vietnamské komunity v Košicích paní Le Yen Hoa. Jsme rádi, že jste si udělali čas na poslech a věříme, že si nás naladíte i příště. Relaci pro vás připravila a od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Samueli a mistr zvuku Gabriel Nikházy. Vyrobila redakce národnostního vysílání Rádia Patria Studio STVR Košice v dubnu roku 2026. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera.